se časem nechtě mění. A nevím, máme cíle společné, vím jen, že chci hrát a že je brzo umír.